A o desáté jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě, a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu, okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šly mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7. B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je. Ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7. B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jakoby nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevili hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou, učiteli. Nesl se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

Můj první mejdan. V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabydou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ještě ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení a váhu. Ale když jsme končili 9., naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou. Kolik dáš na chlast? Dal jsem 2 koruny a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se maminka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí mluvit a proto jsem zavtipkoval. Ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je skutečně platil. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař mumlaje. To je zajímavé, že máme dnes večer zase školu. A šel si užít za svých 60. V bytě Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl. A hned se zeptal, neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. No dobře, dobře, hučel Vavřík. Já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do kouta a vyndal zeměpis, neboť mi přeci jen tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napij se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. No vyber si, chceš whisky nebo něco jiného? Bylo by podmáslí? Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 67, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, ať vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Pouze Kulíšek ohrnul ret a nezdál se být překvapen. To je toho, utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 21 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 75 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylovil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci, rozhodl poté, zavíraje knihu, a teď vypukne zábava. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně. Kvapík tančím, jak bodnutý včelkou. Ale tyto divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena, co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, potom do vany a nakonec
do bezvědomí. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal rytmu. Mé černé galoše po dědovi jakoby sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy, až pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tu za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mne zoufale. Co pak si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby se smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. Vavřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa. Začíná striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamním letáčkem nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblekla už jen spoře, aby nenastydla od nohou, a zábava tak nabyla volnější úrovně. Chtěl jsem se taky sfléknout a ukázat, jak vypadá kulturista, teoretik. Ale napadlo mě, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem koži. Mohli bychom si zaspívat? Volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen nějakou nemravnou odrhovačkou o nevěře a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského a ty zatím bohapusté orgie se synky buržoázními pořádáš a na chlípná těla dcere kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vědni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá, vy se zde obnažujete a alkoholem za míč 60 hrdlo proléváte do omrzení. Ne. V tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal. Otec se vrací, všechno pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se moc nevyptával, pouze lahve v duchu přepočítal, dámské prádelko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů, ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte? Šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádá mejdán. Pojď a svlíkni se do půli těla, abys mezi nás zapadl. Jak jsem se věnoval umění? Naša rodina je nevelká. Oproti šindelářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Praděd, zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, než uhořel. Babička si podmanila svět odvážně tančeným kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Otec spolupracoval na stavbě jakéhosi velkého pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem,
že moje vrozená koktavost nebude na závadu, protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka. I potles sklízí na otevřené scéně a mnohdy musí i tři kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jakože mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky 10 cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez pobízení recitovat Máchu v máji. Bohužel se však už nedala zastavit, a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádal přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pílius na scénu, pan Pílius na scénu, porota čeká. Dvěma mocnými skoky jsem vběhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem traget. Z mnoha působivých etít jsem se rozhodl pro němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se plně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl: pantomima, pánové. Kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil tu bestii. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, zvolal předseda a omdlel. Vyhrál si, Píliusi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych opustil místnost. Nechtělo se mi, protože se mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkónovou scénu z Roma a Julie, kde Julien part mluvím perfektně bránicí. Ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezacláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varietních kousků, aby porota viděla, že Frigova doba se navrací. Soukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě se mi otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mne není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to ostatně v divadlech bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř a jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Podlesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijali srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jenom mě trošku zarazilo, že jde o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze 0,5 litru mléka s malým rumem za představení, takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších, a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli hulajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně, a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch.
To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

Jak jsem volil povolání. Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšším vzděláním dvojtřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky ej, ou a ch, mě za neznalost počtu napínal na skřipec zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mě trestal pravidelně, s chutí a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročež byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, ukázal na otázku, v níž se vyskytovala písmena, jenž důvěrně znal, a řekl: čekám, hlubče. Odpověděli jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděli jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuje. Pak mi nařídil přinést globus a do ranních hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jenž chodila kdysi dávno do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládá za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky, ale na to jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kosky do obrazců rovnat? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata s jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl: přijdou soudruzi z Ostravy, pozvatě mezi sebe, mnoho štěstí. A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak v myšlenkách zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedal ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: to je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní mé práce si konečně povšimnete a osvobodíte mě od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pan ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak dodal: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji, premiante.
Zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali. Ať si kdo chce, co chce, říká. Ať si mamka slzy utírá. Já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem. Dřív měl horník suchou skývu, dnes má břeť a lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem. Kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil. Tak já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval. Tak prosím, on ne a já se tady pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení? Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojky z kreslení a hudební výchovy. I tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už nyní jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

Po zkušenostech z loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balón nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 Vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpym Vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balón neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balón. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně, pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kaprů. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapět smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička. Ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Na polici, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balón. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpy mu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit, opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkován hladovému krajíc na maže, poučoval Balón. Natož za spodní prádlo, tej krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla, stroze obrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku, již nepříčetně, snad ze zvědavosti, vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik zaradoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane bože, ten blbec činil dobré skutky, otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku.
Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou, uklidnil ho Baloun. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději, neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně, a to člověk sní lecos. Zvlášť, když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se. A kravku taky porazil řezník, žaloval Baloun. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně Baloun. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodníře Vimpyho a Balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Před Plzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty.

Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim o rok starším spolužákům hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Glomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1 hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosycení parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, kterým otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech co si šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruk.

luxové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na své místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, a ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu navrhle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka. Má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat. Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte to hastroše, kam patří a netrušte mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvaj jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu, soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13, hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vyda kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumlaje cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec ji proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi kredlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Si naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si jeden za maminku, jeden za tatínka a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřek mace do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedl-li u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec napíchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vyda mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl: nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně: no a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil: vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4.
tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent "Zrušte robotu". To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo "Pryč s protektorátní vládou", stál jsem před předsedou závodní rady. "Půjdeš před soud, chlapče," řekl mi, "vedeš divné řeči." "Česká pole do českých rukou," vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žiju v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, mají lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

nedělajte, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho. On je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín má stále méně dětí a město kvůli tomu bude muset změnit fungování škol a školek. Nová pravidla totiž požadují, aby měla každá škola za poslední 3 roky alespoň 180 dětí, což hodonínské školky jednotlivě nesplňují. Řešením může být jejich spojení pod jednu organizaci, město ale říká, že dané mateřinky teď zavírat nechce. Důvod změn je vidět třeba na porodnosti. V roce 2022 se v Hodoníně narodilo 221 dětí, loni skoro o 100 méně. Základní školy v Hodoníně prozatím mají dětí dost, budoucnost je však nejistá.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Ve Veselí nad Moravou v neděli oficiálně otevřou nové náměstí Míru, na jehož proměnu se čekalo 15 let. Tři hlavní etapy vyšly město díky dobrému načasování na zhruba 200 milionů korun. Při dnešních cenách by náklady přesáhly 500 milionů. V poslední části úprav vzniklo 80 bytů a v okolí 120 parkovacích stání. Náměstí nabídne také nové obchody a služby, internetové připojení, nabíječky nebo nádrž na dešťovou vodu pro zálivku zeleně. Slavnostní otevření doprovodí program pro veřejnost.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj chce přímo od cyklistů zjistit, co jim na cestách chybí a co naopak funguje. Lidé mohou prostřednictvím interaktivní mapy označit třeba místo, kde by podle nich měla vzniknout cyklostezka, stojan na kola nebo jiné opatření. Stejně tak mohou upozornit na už existující prvky, doplnit jejich stav, poznámku a případně fotografii. Podnět lze odeslat jednoduše bez přihlašování. Data dostane do rukou krajský cyklokoordinátor a mají posloužit ke zlepšování podmínek pro cyklisty na Jižní Moravě. Zapojit se můžete na webu nebo Facebooku Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Vinaře na Jižní Moravě letos čeká zřejmě rychlejší a hektičtější vinobraní. Rané odrůdy už sklízejí, hlavní část sklizně začne se zářím. Kvůli vysokým teplotám různé odrůdy, které běžně zrají postupně, teď potřebují sklidit prakticky současně. Sucho se podepíše i na množství, hrozny mají menší bobule a tak z nich vzejde méně materiálu. Naopak cukernatost má být vyšší a dobrý zdravotní stav hroznů může přinést aromatičtější vína. U pozdních a modrých odrůd bude ještě rozhodující další vývoj počasí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

na cestě vlakem bez jízdenky na tričko, ale průvodčí mě vyhmá těsně, než jsme dorazili na místo. Na lopem mi dnes bylo, páč jsem nakoupil drogy,

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín má stále méně dětí a město kvůli tomu bude muset změnit fungování škol a školek. Nová pravidla totiž požadují, aby měla každá škola za poslední 3 roky alespoň 180 dětí, což hodonínské školky jednotlivě nesplňují. Řešením může být jejich spojení pod jednu organizaci, město ale říká, že dané mateřinky teď zavírat nechce. Důvod změn je vidět třeba na porodnosti. V roce 2022 se v Hodoníně narodilo 221 dětí, loňsko skoro o 100 méně. Základní školy v Hodoníně prozatím mají dětí dost, budoucnost je však nejistá.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Ve Veselí nad Moravou v neděli oficiálně otevřou nové náměstí Míru, na jehož proměnu se čekalo 15 let. Tři hlavní etapy vyšly město díky dobrému načasování na zhruba 200 milionů korun. Při dnešních cenách by náklady přesáhly 500 milionů. V poslední části úprav vzniklo 80 bytů a v okolí 120 parkovacích stání. Náměstí nabídne také nové obchody a služby, internetové připojení, nabíječky nebo nádrž na dešťovou vodu pro zálivku zeleně. Slavnostní otevření doprovodí program pro veřejnost.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, máma rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj chce přímo od cyklistů zjistit, co jim na cestách chybí a co naopak funguje. Lidé mohou prostřednictvím interaktivní mapy označit třeba místo, kde by podle nich měla vzniknout cyklostezka, stojan na kola nebo jiné opatření. Stejně tak mohou upozornit na už existující prvky, doplnit jejich stav, poznámku a případně fotografii. Podnět lze odeslat jednoduše bez přihlašování. Data dostane do rukou krajský cyklokoordinátor a mají posloužit ke zlepšování podmínek pro cyklisty na Jižní Moravě. Zapojit se můžete na webu nebo Facebooku Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Jižní Morava dnes očekává jasno až polojasno. Teploměry se vyšplhají na 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Keď jsem išel kolem lesa, sova na mňa hukla, a já jsem sa tak polekal, až mě gaťa pukla. Za tu naši

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
1: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: V našem regionu má být dnes večer oblačno až zataženo, lokálně i polojasno. Zítra počítáme s oblačnou až zataženou oblohou, spíš ráno se směrem od jihu mohou vyskytovat přehánky. Teploměry naměří na nejvýš 29 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Plánovaný zápis moravského krasu do UNESCO rozděluje odborníky. Odpůrci upozorňují, že lokalitu už výrazně změnil člověk a prestižní značka by mohla ještě zvýšit návštěvnost. Pro představu, punkevní jeskyně dnes přilákají kolem 200 tisíc lidí ročně. Zastánci zápisu naopak zdůrazňují, že UNESCO může podtrhnout mezinárodní přírodovědecký význam moravského krasu a upozornit na jeho ochranu. Návrh podporuje Ministerstvo životního prostředí i Jihomoravský kraj.
1: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V našem regionu má být dnes večer oblačno až zataženo, lokálně i polojasno. Zítra počítáme s oblačnou až zataženou oblohou, spíš ráno se směrem od jihu mohou vyskytovat přehánky. Teploměry naměří na nejvýš 29 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V našem regionu má být dnes večer oblačno až zataženo, lokálně i polojasno. Zítra počítáme s oblačnou až zataženou oblohou, spíš ráno se směrem od jihu mohou vyskytovat přehánky. Teploměry naměří na nejvýš 29 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má být dnes večer oblačno až zataženo, lokálně i polojasno. Zítra počítáme s oblačnou až zataženou oblohou, spíš ráno se směrem od jihu mohou vyskytovat přehánky. Teploměry naměří na nejvýš 29 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z jižní Moravy.
2: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: V našem regionu má být dnes večer oblačno až zataženo, lokálně i polojasno. Zítra počítáme s oblačnou až zataženou oblohou, spíš ráno se směrem od jihu mohou vyskytovat přehánky. Teploměry naměří na nejvýš 29 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Plánovaný zápis moravského krasu do UNESCO rozděluje odborníky. Odpůrci upozorňují, že lokalitu už výrazně změnil člověk a prestižní značka by mohla ještě zvýšit návštěvnost. Pro představu, punkevní jeskyně dnes přilákají kolem 200 tisíc lidí ročně. Zastánci zápisu naopak zdůrazňují, že UNESCO může podtrhnout mezinárodní přírodovědecký význam moravského krasu a upozornit na jeho ochranu. Návrh podporuje Ministerstvo životního prostředí i Jihomoravský kraj.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: V našem regionu má být dnes večer oblačno až zataženo, lokálně i polojasno. Zítra počítáme s oblačnou až zataženou oblohou, spíš ráno se směrem od jihu mohou vyskytovat přehánky. Teploměry naměří na nejvýš 29 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Sune přítel smutnosti, surát jde se zpívá, kdo nedělá to, co já,

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: I leží budáč, leží v odrážky zranený.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

Až se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchá.

0: nejmilejší zádaní les.
1: A keď se neudí, bude se pár, a ty...

Je před něma. Slunečko se štůzí na ten boží svět, země rozjicovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěpetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opřítý oproci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terezo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a naklánělo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí můžu zacítit se jet. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíkál až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tém jich probralo známé vrzání. Tidlivrz, tidlivrz, tidlivrz. To cvrček si ladil husličky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo naspánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, ani dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumaš. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuchs jim do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čartovský plán zesumírovaný. Hodí jich někému oknem do chalupy. Bafaje jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, kého jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali tyho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl většině. Však prosudil pěkných pár měřic. Strýc docházel k prvním chalupám, už pozorno veršili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma, spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kyšky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidlivrz, tidlivrz, tidlivrz. Ignác se vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prez ústu nastavil k muzikantovi. A zase tidlivrz, tidlivrz, tidlivrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tidlivrz, tidlivrz, tidlivrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom pavučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým o zeměnem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armal od sieny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trávama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když lidé uviděli, tož nebyl poznání.
oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnúť, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapiel v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na úře, lebo byl tak zničený, že už sa na nohách nemohl udržať. Až za týden, když obrátil celú izbu na ruby, podařilo sa mu svrčky dopadnúť. Ale to už měl ze zdi aj Maltoho ksápanu. A starý Kordula, že sa im tá lumpárna vydařila, byli každý deň tak spytí radosťou, že ich musela stará večer vyzúvať z holének, když sa dokúľali z hospody. A tak sa jednu, když byli zase i nastrojení, jak vánoční stromek v hospode, přiznali, že ty svrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác sa to doviedel, slovácká krev zabúrila, zabrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučenie aj expres takú pohubie, že im vyjela z pantu a na levé ucho nečuli ešte ani 3 mesíce potom, kdy stáli pred súdnou stolicou. Pán súdci, mieli s téma dvúma cvrčkařama veľkú prácu, lebo Kordula sa nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesa zase Ignác. Dostal za tú facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na svrčky nikdy v živote nezapomněl. Ale strýc Kordula také ne.

0: Kapitola 13. Do civilu! A potom nastal čas vrátit eráru, co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že vojní měli odevzdat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu, v jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnoha košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol, ledaco zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech a nelze opomenout ani řádění kriminálních živlů, jejich zvyk obohacovat se na úkor jiných zůstal vojenskou službou nedotčen. Zkrátka, až příliš mnoho věcí chybělo. Bylo samozřejmě možné je zaplatit, ale požadované částky mnohonásobně převyšovaly faktickou cenu zmizelých předmětů a byly tak horentní, že to nikdo nehodlal učinit. A tak zbývalo jediné, zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Uroky se začalo krást tak neslýchaným způsobem, že to bylo až zábavné. Kulak Vata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řádně požadovali a ještě něco navíc. Přitom museli do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke Falinovi byl prázdný kufr. Pouze nad ně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Ke Falin nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracovalo. Vojni odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou Cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký Terasky. Terasky, který tý měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mečky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ešte som majorom, pravil. A keď som majorom, nebude tu na bordel či volaká piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápěti se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co je ke Falin? Otázal se kolem kráčející Terasky. Co pověte na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl ke Falin. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jsi moudrý člověk, ke Falin, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo desiatníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze Vata a Jasánek, jako jediní 100% střízliví a práceschopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal Kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty otát na hřbetu a pak po nich mám ještě uklízet tenhle sajrajt. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kterak za ty 2 roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude jeho smrt a vydat. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí. Konečně bylo vše v pořádku a rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vlčák, který snad nikdy nespal a zahrozil na PTPáky pěstí. Rota se nadšeně rozštěkala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Teresky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez nesnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce, jednak protože byla krátká a za druhé protože většina znamených vojinů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po 11. Tohle už ublížet nebudu, radoval se při pohledu na znečištěné individuum Kulakvata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprl. Dej si s takovýma řečma pozor, varoval ho Kefalín a mrkal na ostatní. Ještě 3 dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud. Fakticky, skrotl Kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral. Kolem 7:30 raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se zřevem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagonu a řítili se k východu. Kefalín se ohlédl a spatřil majora Teraskyho. Stál opřen o vagon a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína u praporu se střetly. Kefalín se zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Co bylo, to bylo, podal mu pravici. Teraz kýstě v civile a o pár týždňů budem aj já. Ale stejně to bylo všechno absurdní, soudru majore, usmál se Kefalín. Bolo, přikývl Terasky. Bože můj, bolo. Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapilo otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A co si představujete pod takým slovem absurdní? Absurdní?
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Průkopník, průkopník.
3: Dovolíte, abych si
2: přisedl.
3: Prosím,
2: samozřejmě, samozřejmě.
3: Průkopník. Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
3: Jo, takhle. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
2: Ne, já tady luším křížovku.
3: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
3: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkopník, neradši to náhodou vědět.
3: Průkopník?
2: Průkopník.
3: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
3: Tak to mě neobtěžuje, co já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
3: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
3: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte, že to je průkopník. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
3: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
3: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No, právě.
3: Pače, si se někdo prokopal nějakým divadlem?
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: No právě.
2: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
3: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán.
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
3: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Ne, na tři písmena.
3: Jo, na tři písmena, aha. A to myslím si jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Je patrně, ano, patrně.
3: No jo, Josef Kajetán, to je... u nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém...
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
3: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří. No jo. A že bychom vzali další otázečku, ne?
4: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
4: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
2: no,
4: problém.
2: Tak fajn, to, toto budeme mít hned.
4: Ano,
2: tak, ano, tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
4: Třeba, ano, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
4: Třeba, ano, ano. Dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, zavodujeme. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
3: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
3: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
3: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, jo.
2: Jo, vy už to víte?
3: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
3: Pár, ano, nebo ještě míň.
2: No právě.
3: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
3: Co?
2: Poslíš, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
3: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
3: No a proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
3: No, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
3: Třeba nějaký docela jiný.
2: Víte, že máte pravdu. No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme. No, víte. Co? Teď ještě vědět o tom jaký.
4: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém.
2: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: A, samozřejmě. To je
2: tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
3: Jo.
2: Umíte italský?
3: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
2: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
3: Výběrčí činže italský?
2: Jo.
3: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako
2: italský, ano. Italský je psa, ano.
3: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
3: Ano, člověk se úplně vypadne.
2: Ano, právě.
3: Ano,
2: jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
3: Ano, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
2: No jo, no, tak to že vy už to taky nevíte asi, víte.
3: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
2: Činžáno. To ne. Poslíte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně. Činžáno.
3: A jo, činžáno, už nevím. Činžáno,
2: to by musela bezpečně.
3: Ano.
2: A je to tavenej sejra.
3: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Takový flaška se prodává.
2: Tak ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
3: Taky, že jo.
2: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
3: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
2: No takže bychom ho nechali stranou.
3: Třeba,
2: jo. Výběrčího, ono se do vystříbří nějak.
3: Ano.
2: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
3: Něco vodorovnou.
2: Tak třeba tuhletu množné číslo slova hudebník. No, to je jasný.
3: Tak pro děti.
2: Cíle na nás, víte.
3: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
3: A jo.
2: Orchestr. A safra.
3: Co je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
3: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
3: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu vzadu.
3: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně nadištění.
2: To se potom špatně ruší.
3: No právě, tohle je těžký. No jo, tak co bysme...
2: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
2: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
2: takovou, jo?
4: Třeba,
2: tak vezmeme třeba tuhle tu ano. C, vezmeme C.
3: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
2: C, otázka.
3: Jo, otázka písmeno, C, rozumím.
2: Otázka C, písmeno, zní 12 měsíců.
4: No to chci oznám všechny.
2: Jo.
4: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
4: Ano,
2: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
3: 12 měsíců na tři písmena?
2: No je to ta data.
4: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
2: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmene.
4: Vole, jo.
2: My jsme takhle mohli důmat celý rok?
4: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
2: Co s tím?
4: No já nevím. No,
2: že bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se do vystříbří.
4: Ono se jo, budete zkuste něco...
2: Ono se do vystříbří.
4: Zkuste něco jinýho.
2: Takže bychom...
3: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažní pták.
4: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
4: Papoušek tažný.
2: No, to je přece tahá z kaslíku ty planety.
4: To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
4: Napíšte to hned.
2: Píšu papouš.
4: No.
2: Safra. Nebejte se. Nebejte se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
3: Bez eku, papouš?
2: Pepouš.
4: Ale poprosím vás, to je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
4: No vole, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no, víte? No. Vy nemáte nároštěný takový noviny doma, že jo?
2: A víte, že má?
4: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No to co, nemůže být všude špatně.
2: O čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluští.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
2: Ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
3: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Kdo, co?
3: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
2: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
3: Idiot.
2: Naletě. Jo, to je pták, to já vím.
3: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já, člověk.
5: Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s třemi svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč and Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází, a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní, a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli "Myslím na tebe". Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. Rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově. A v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně 2 dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším, jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rády marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto Sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech "Noři, noři, noři, jejich kamna hoří". A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4. Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. Až ho to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev. A koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydrželi neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct, škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad, nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchutí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne, to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem stácem dalších piv, odpoví, aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovedilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč & Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad. Zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý Bradáč. Jdi se projít. Na ulici máš podněty, odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje v milionovém městě zastaví současně ve stanici. Cestující z tramvaje A se náhodou octne proti cestujícímu z tramvaje B. Jaká je pravděpodobnost, že se to bude opakovat? Prakticky nulová, řeklo dvojče Bradáč, které vystudovalo matematiku a pak se zeptalo, byla pěkná? Neskutečně. No, to tě teda lituju, řekl šéf. Brázda nízkého tlaku se mezitím posunula z pražské kotliny na východ a promoklou františkánskou zahradu zalehlo odpolední slunce. Tři šťastní Japonci namířili objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, kdežto v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým, a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrouká mrkací pana. Právě si vybrala svou pohlednici a řekla: "Vot je ta krasíva, ja." Když se vrátil do agentury, setkal se na záchodě s bradáčem a hned se ho zeptal: "A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou?" "Aha." Nagelované dvojče, zvyklé na tyto situace, vytrhlo z válce papírovou utěrku a řeklo: "Máš asi něco rozmluveného s bráchou?" Tomáš tedy zašel do ředitelské koje za suchým bratrem. "A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou?" "Aha." "No, to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo," uznal Miroslav. "Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň." "To si na omylu, velice často," nesouhlasil kreativec. "Taky vem v úvahu, že nemusíš sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš." "A co, když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl?" "To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete," ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. "Bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního, není blbá. Pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka." "Ty jsi s ním mluvil?" podíval se šéf. "Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči." "Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl?" lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. "Někdy bude plno a neposadí se," kazil mu to bradáč. "Tak bude stát a vyhlížet mě. Já taky budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení." Suchý bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl: "V tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. "To je dobrý, ne?" zamnul si Tomáš ruce. "Ovšem, jezděj i nový tramvaje," dodal Miroslav, "který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:200. "Jdu domů," řekl Tomáš, "pojď, nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš." Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval, nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu. Ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře bradáčovi zrak. Pro den D, že se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury Bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne: ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících v protisměru, jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu Bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan "Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou", došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Také mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo Sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7 hodin 55 minut zastavila Tomášovu devítku ve stanici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky z nějaké kožené imitace si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etidy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačili vystoupení v příští stanici, ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny, přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům, pochodujícím proti sobě, rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech. A protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udiveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího, zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda, tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka. A znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe? Zeptal se. Já nevím, řekla rozpačitě, to bych přišla pozdě. No to já přijdu taky pozdě, ale teď, rozumíte, teď si musíme někam na chvíli sednout, aspoň na chvíli, když se to takhle najednou stalo. Všechno si říct, rozumíte, já vám ponesu ten pinkl, ukažte. Bože, vy jste krásnější, než jsem si představoval, jak se jmenujete? Vychrl ze sebe Tomáš. Aneška odpověděla a šli do kavárny Louvre. Proti Renatě byla Aneška málo mluvná. Všechno z ní musel dolovat. Při té první schůzce vydoloval jen pár zrnek. Například, že babička byla Korejka a dědeček si ji přivezl z montáže. Nebo, že ty hodinky s tenkým černým řemínkem, na které se podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měl vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova, třeba empatie, recipročně nebo kreativec. Ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoděk zmínil, že slogan Máme rády marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda... Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě. Ale to i časem odnaučí. Rád chodil s Aneškou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli. A to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdříve vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Aneška stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anešku spadla suchému bradáčovi brada. Měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývil hlavou a v očích měl, no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi, se s Aneškou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Aneška, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana. Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednaná na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. a já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavej? Taky by sis asi nakonec koupila i tuhle tu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní furt ptal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí z Aneščina lásky plného sevření a chvíli seděl jako opařený. A to je jako pravda, co jste teď povídala? Zeptal se a očima jí skoro prosil, aby řekla, to víš, že ne, lupáčku, to jsem si teď vymyslela, ale ona místo toho prohlásila, no určo. Tomu říkám poenta, ocenil to Bradáč a rozesmál se. Čemu se směješ? Zeptal se bledý Tomáš vážně. Jo, čemu se směješ? Vždyť je to taky hezký, že se takhle seznámili, řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anešku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Dejvická. Vidím vám na očích a zvláště vám, milé posluchačky, že Anešce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na dalších hovorech H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka,

0: řekněte.
1: Přesně,
0: ale takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů, jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na Chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to Chlupaté buchty, ale zní to krásně, Chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty Chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že Chlupaté buchty, jakož i Srnčí na Smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuji se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte je posílat, proboha to. Cestou by se chlupy vytráceli a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím nebo co. A povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady třeba, tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmanovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltýnková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? On říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když jsem to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, ne, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to, jsou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak mi říkali, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkali, jo, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě, vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, Liča, Morava. Tam přece nepředpokládají, že člověk by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsané a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Savák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: To je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to.
1: No.
0: Ne, byli bychom smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne,

0: To ne, fuj. Nerad bych říkal, ty vypadáš mladě.
1: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, kdy jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dají do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod. Protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako námět, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom v té povíce z nějaký podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínadělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřek, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Ne? Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. Čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali, a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slamy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
1: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherné dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
0: No co pak nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal za Rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On v odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl já, tam byl Horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom si říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou, furt žve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky po takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
1: Jirko, já jenom poznám, prosím tě, za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi já nevím kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé historky s tebou z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestný.
0: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na ospacích, jak si mám pokračovat.
1: Pokračuj.
0: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přesto, že jsi nebyl nějak aktivní, jenom čili jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna, taková nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílení ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po třech dnech byla oslava týhle toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Smáli. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukromničo, jo, do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
1: Ano.
0: Pamatuješ. To bylo doslova. No.
1: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
0: Jo, Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 m, vážil 180 kilo, tomu byli malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pám, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu, teď celý týden dva krejči, až Míru musel brát dva lidi, toho, nebo by jim mohl jeden, jo. Byl pupek strašný, tak mu šili celý týden. Tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není, vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, pač nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnes tamhle režon a otlačit kostel a nebo takový ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl prostřední, první, že jo, teď to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehkej kulomet, on měl 9 kilo, no. Taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, co jsme měli.
1: Ty celty, přesně řečeno.
0: Ty celty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo těleso obrovské. No ale málo platný, Jaro už nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho jeřábem, ten byl opruzelej i za ušima. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza.
1: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece jenom, přes to všecko.
0: Mýval jsem.
1: Býval, no, tak vysloužilý umělec, no.
3: Mýval, že mýval, ne,
1: mýval, mýval. Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazy.
0: Mýval bývalý.
1: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
0: No, přímo. Strašně nevojensky. Jsi vypadal si strašně nevojensky. Já bych pochopil, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, při válce, že rabuješ a... No to bych si nebyl jistý. S tím bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
1: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
0: Ano, ano, ano. Jestli pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu tak vydulou.
1: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landiš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem byl na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že, na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mi zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhových vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
0: Kdo?
1: Kdo by to nes?
0: Jo.
1: No korouhevníci. V první řadě ty.
0: Já bývalej korouhevník.
1: Bývalej korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno, a takových jsou nás miliony. No, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
3: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklal?
1: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
0: Já myslím taky, že
1: si to promítneme.
3: Ne, ne. Aha.
1: Že jo, přímo.
3: Není špatné.
1: Přímo v pohybech.
3: Nechť pracují přístroje.
1: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová.

0: Já tady zastupuju diváky,
1: ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: Já prostě jsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, že děláme jako, že tu nic není, že teďka se na obrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel... Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním, nebo kterým...
2: já jsem...
1: To
2: ano, vykládal. Že ano.
1: No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej.
1: Takže vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočníky.
1: No tak to je, nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano,
2: ano.
1: Leobratní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač, v prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
1: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš
2: říct, ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A
2: ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, no promiňte, soudruzi, přehlídnul, já ne. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A povídá místo toho, tak, sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
2: k tobě.
1: Jo, a teď já nevěděl, o co jde.
2: Jo.
1: Tak jsem začal tak jako couvat, tak jsme ho přidávali až trát normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, bo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mně mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů. Já právě to zklamání tady, jak si chci omluvit. Každý si jak měl, co pak tady, ale hlavně tamhle. Cítíte tam. Takže...
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak jste některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
1: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
1: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
1: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji jsem šel do...
1: Jo, no studuju, porád to studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
1: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit. Tam
2: se
1: ani... To byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš nějaký konzervatoř?
1: Ne.
2: Ty nemáš?
1: No.
2: Já taky ne.
1: Ne, taky ne.
2: Života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudá, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš... No. A teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel... účastnit takového kurzu,
2: ano.
1: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
2: Ano.
1: Zlata tenkrát, jo, sami taková administrace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no a já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
2: ano.
1: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
2: měl. Takhle
1: nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel, a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, omýlila.
3: Ano.
1: Nepřetahujem to, nepřetahujem.
2: Ne.
1: Tragédie. Tragédie už spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
2: Ano.
1: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
2: Dog, ano. Dogo.
1: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Opač, ty dogy, to je zajímavý, ta cítí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továru. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na domu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechojte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
2: ano.
1: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohleto, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, půž tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buštu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se tím psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž. Ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, jestli je nadšený, anebo prostě rozuřený. Ne, poznám.
2: No. Já to nikdy nepoznám ani u herce.
1: Někdy, no. U některých je to těžký.
2: Ano.
1: No tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, ču, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rádi zpátka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejka a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
2: Ano.
1: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo? A teď bába od stolu přes mě nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, takhle, v tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
2: Ano,
1: tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
1: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
1: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
1: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
1: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
1: No ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
1: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Já říkám, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druh, blbče, se jde. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
1: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhé, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějaký tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Ne, jednou on vylecel, vypřed a už jsme byli oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
1: Jako voják, umělec. Spíš,
2: jako voják, umělec.
1: Když je voják, musí být umělec. Ano.
2: Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
1: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
1: výborný
2: byl...
1: písař.
2: Ano. A já jsem...
1: Dneska se vyprávě o tvém písmu při táborový koní.
2: Ano. A ty jsi jednou, na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
1: Já taky už ne. Myslím, že to bylo z temna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, loutkář. Ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo tak jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
2: Ano.
1: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, že jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapáci, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to jak to obyčejně bývalo. Večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil.
1: No, tak zkvašenej.
2: Ano.
1: Zkvašenej, tenkrát ještě byl zkvašenej.
2: Ano.
1: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
2: Klích?
1: Ne polivku, klích.
2: Ty máš rád klích, ne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník. Fousatej. A já, tam je chytli.
2: Jo.
1: Co, a vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
2: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Miračku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
2: Co mu prosím?
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásný vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku a mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pak jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
2: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřek.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
2: Pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná...
2: Ani splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: No Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
1: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
0: Tak. Ahoj.

0: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
1: Kam?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
1: Tak kam, prosím?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
1: Tak kam, prosím?
0: A do výkladu jednoho rádi obchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Představte si to, pane Uřej, takovej valčík a starý Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Že, jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano. Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, já děkuju velice, pane úředník. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přesích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku jí střínu na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žižula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane Uření. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: A syndetikon.
0: Syndetikonem? A teď už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně, starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé Mariško, starý Matulka už ostatně taky umřel, docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: Dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starýmu Berounskýmu.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na hoře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úředník. Představte si to. Pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování. Jednou za mlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak, město. To bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, a to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kdepak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladýho člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. Napravdě, Bože, a vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Copak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá. Vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe. Nejdřív začne tíše, pak troubí jak heligon. A nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: To je hezky. No to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sásku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku, ano či ne?
0: Ano.
1: Tam.
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřekl.
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost, odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne. To musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to splet. A odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů.
0: U koho?
1: U všech čertů, ano!
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Ježiš!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte?
2: Kníže na Ryškín.

0: I am enchanted. How do you do, sir?
1: Oh, yes. Here in Kochi. Yes, Turnova. I start at Sisto Brumbury. Antantini.
2: Brum, brum.
1: Так выпьем еще по одной, ваше высокопревосходительство.
2: Петрошку свиняя.
1: Я счастлив, что мне удалось встретиться с настоящим князем, славный род которого известен каждому русскому.
3: Да, да.
1: А где моя киевская губерния?
4: Киевская губерния?
3: Ага.
4: Але довольте, не милим ли се... Vyprávěl jste, že jste žil v semipalatinské guvernii.
3: No jo, to taky správně.
4: Ano?
3: To víte, nad naším panstvím slunce nezapadalo. A pak jsme se porád stěhovali, protože zima je taková, že nemůžete na jednom místě vydržet. To máte. A hned taky jsem musel přiložit ruku na Urále, hned zase vejplata na Kavkaze a to jste měli porád.
4: No jo,
3: da-da. Da-da taky da-da. Ještě.
4: Da-da.
3: A vy nemáte ponětí, jaký já měl štěstí, ku příkladu úrodu. Já měl tolik úrody, že jsme to vůbec ani do stodoly nevozili, že jsme to vozili skrz. Rovnou skrz ryby. My měli ryb, tady k tomu, že říct, co si ho vyžádat s tím klubem. Co my měli ryb, Rusko, my máme ryb. A kaviáru, co já měl? No. Tolika kaviáru nebylo nikdy to, co já zrovna, to jsme měli takovou spoustu, že jsme s tím mazali schody, boty, podlahy a kluci s tím hráli kuličky. Já bych to neřekl, kdyby to nebyla pravda. Moji vlastní plavci na Volze zpívali vždycky je.

Poslala mě jedna kněžna do kiosku, říkala mi golubčinku, graj mi graj. Bylo-li byli voli po papírosku, nebo bylo-li voli i radši čaj.

0: máme, teď se pánové mými hosty. Tak pánové.
1: A už mi nic nedělá. Už jsem ty zvyk.
0: A jen jestli já budu trefit domů, ale.
1: My vás jasnosti dovedeme.
0: Asi se
1: nechali. Provádím
0: nás, provádím. Jež, provádím mě. Pojď.

0: jako se říká já.
1: Já jsem detektiv, já přicházím chránit vaše zájmy. Ich komme in
2: I beg your pardon. I don't understand any word.
1: Oni chtějí zkrátknout und kurzen. Oni přicházejí vám špajznout, šlohnout vaše diamanty, které já musím chránit. Já přicházím v jich pine. Koukej.
3: Nerozumí slovo.
1: Ich musím, ich nech, das ist narischkin. So, koukejte, tak je to narischkin. So, ne? A ich nicht narischkin, ich kukosn, cige prit, koza prit, ich detektiv, babočka, das ist detektiv,
2: yeah.
1: Gotland, ja, no, kukaj, das ist toten, detektiv, a ich komme diamanti, aby nicht schlohn, fakra.
3: Vy přicházíte jako, jak smilování. Prosím vás, vysvětlete tady panu Bajadérovi. Že nejsem narištín, že jsem detektiv, který chce chránit jeho diamanty. Spuknit asi jinen. Co vás?
4: Maharaj asi bude pokládat za čest, budete-li v jeho nepřítomnosti střežit jeho poklad.
1: No tak hlavně, že jsme se dohodli, když já nic jiného nechci, než když Maharaja tady nebude, že jsem vždycky nakoukná, on bude mít svatý pokoj.
4: Prosím, to nám bude vítáno.
1: Gumia rádikom. Salmi a gaestum.
4: Říkal jste, že máte zájem o tři vejšité diamanty Maharajovi, pane Van Houdene, které potřebuje vaše amsterdamská ústředna pro korunní klenotnici jedné evropské velmoci. Informoval jsem Maharaju a ptáme se vás, jakou nám můžete dát záruku.
5: Zde prosím je ček. A Maharaja může čeku kdykoliv použít na znamení, že koupě je uzavřena.
4: Přezkoumáme, dovolíte-li, je-li šek dostatečně kryt. Prominete, v dnešních dobách je nutno být opatrný. Napíšete panu Van Houdenovi potvrzenku na šek.
6: První letoun startuje v 6.15 ráno. A není možné si objednat zvláštní letadlo? Ne. Tak dobrá, přijdu k vám do kanceláře.
1: Tak děti, všecko klape, všecko v nejlepším pořádku.
7: Objednali jsme zvláštní letadlo.
1: No to je báječný nápad. A v kolik to letí? 6.15. No to je ohromné.
7: Kam chceš?
1: A já se chci pojat na toho detektiva.
6: Tam nechoď.
1: Proč?
6: My jsme ho odstranili.
1: Co jste s ním udělali?
3: V tom okamžiku, jak střelíte, střelím i já.
2: Co z toho budete mít?